Bože, Sedržiteľu jediné sviaté, príjemné je žertvu chvalenia. Odprizvaj šťivťa vsým srdcem, príjmi nás hriešne molenia i prinesi ko sviatomu Tvojemu žertveniku i udovli nás prinosi Ty Tebi dare, že je žertvu duchovnia o našich hrysích i ľudských nevidených. Ispodobí nás obristý blahodať pre Toboju, je, že by Ty Tebi blaho prijatní žertvy našej i vseli Ty sa duchu blahodaty Tvoja blahomu v nás i na predležaštích darých sých na sých ľudech Tvojich. Štedro, tami, jedinorodná osena Tvojeho osným, že blahoslovenie si, sopresťatým i blahým, i životvoriaštím Tvojim

v svoja, nebo podkloni šaploty krovino tebi strašnomu Bohu. Tu bola doko predležašťa vsim nám v oblahu jej zrevňaj, no kojož do svojej potreby plavajšťim splavaj potešestujúšťim skutečnosti, neduhujúšťi aj stily vraču do žití les. Blahodáty ju i štedrotami i čelovi kolubijeme jedinorodná osena Tvojeho s ním, že blahoslovený je

0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarity Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

dvěma palcami. A jak zoria za zorie, pídem za vrciami. Oj, muziky, muzičenky, muziky, muziky. A muziky popichali v smetanku jazyky. Dal ja muzike pilotu, dal muzike sala. A muzik